0: jako ty. Už pěknou řádku let, velký sen mám. Ať stón zní to dále.
1: Try, huh?

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš naposled.

Kapsíčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe,

zkrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
2: A nakonec toho strašně lituje.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
0: Trial.
1: A nakonec toho strašně lituje.

0: Stýská se zdrál. Stýská. Trial.
1: Mí milence, matky dál vychovávaj, někdy trial. Zbytečně, mladý šílence, to se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe, a pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial.

0: Čau.
1: Svou láskou ti vzát, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít, jsem dost naivní. Z tvých polipků.

0: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial?
0: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
1: Trial?

0: trial.
1: Tý milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence, to se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.
2: You said you'd

0: trial.
1: Vzpomínej, je to všechno jen pár let.
0: Trial.
1: Kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš
0: trial.
1: Ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci
0: trial.
1: Vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.

0: začínat. Poctivejma rukama, jako správnej chlap.
1: Trials.
0: Snad se někdo už líp jen, že si křivě šla, křivě šla.
1: Trials.

0: sporcený.
1: Trial.
0: Po léta ztracený, nemusí plakat dál.
1: Trial. Trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Žít je někdy krásný hlavolam, když se ti zdá, že se potápíš.
0: Trial.

0: nedostatečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
1: Stýská, se mi stýská, po nás dvou se mi stýská. Slýchám šťastný smích, když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct. Stýská se, stýská.
2: Trial.

někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

0: trial.
1: Města jsou jen ozvěny našich jmen.
0: Trial.
1: Jenže ty cesty nejsou vůbec snadný. Klesají, stoupají je s pohledem. Tak tady ležím a loučím se s vinou.
0: Trial.
1: Kterou nemá nikdo z nás.
0: Trial.

0: trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně
0: trial.
1: Sama za sebe, dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

0: nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka v klubku se zachtělo, nepříšku. Zavírej vrátka, zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Trial.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

0: Jo, mámo, zahrab moje pistole.
1: Trial.
0: Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední výlet. Cítím, že

Patříčku, zavírej vrátka, ta písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

nezlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial.
2: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně.

0: trial. Trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam. A od té doby od čerta k ďáblu se potýká.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je
0: modrý dým,
1: hraje magneťák. Holka sedla na
0: trial.
1: Tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan,
0: trial.
1: Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven. Snad ses trochu třás, trochu třás.

dát ztracený, ty oči pláčou dál. Když jsi vyšel ven z žalášních vrat, možná, že jsi tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama jako správný chlap. Snad se někdo už klíp jen, že si křivě šláp, křivě šláp.

0: child.
1: Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí platit.
0: Trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdý. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší k

0: trial.
1: At 12th Street, 7th Avenue, New York, up 10. You know what I'm saying?
2: That's your mama cry.
1: 183rd and Walton. My block. That's right.
0: Trial.
1: At 22nd and Morningside. My block. That's right. Cater Avenue. Baltimore. My block. That's right. In the jungle, Moran City. That's my block.
0: Trial.
3: Kapříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchej.
0: Trial.
3: Bratříčku, nevzlikej.
0: Trial.
3: To nejsou bubáci, vždyť už si velikej. To jsou jen vojáci.
0: Trial.
3: Přijeli v hranatých, železných maringotkách.
0: Trial.
3: Se slzou na líčku. Hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: říkám šťastný sníh. Když za ruce jdou, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct.
1: Já vím, že mi odpustíš.
2: Trial.
1: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
2: Trial.
1: A nakonec toho strašně lituje.
0: Stýská se mi stýská po nás dvou. Se mi stýská.

0: trial.
1: Matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladí šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

svou láskou ti vzát, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít, jsem dost naivní z tvých polipů.

0: bych ti říct.
1: Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial.
2: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: Čau.
1: Milence.
0: Trial.
1: Matky dál vychovávaj někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku,
0: trial.
1: Když

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli mi bude k něčemu. Můj kabát

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

milence. Matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

se snáší na hlavy stínu. Hlína se mění krvavou kaší v červenou špínu.

Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam.

0: dál.
1: Ať strachy od tebe se netřesu, slibuju v příštím životě
0: dál.
1: Po druhý stejnou chybu neudělám, ať chceš nebo ne, já najdu tě
0: dál.
1: A zvednu.